si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo čím si? Tak, pozdáš, že to není štěstí.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.